0: dnešní epizodě podcastu z džungle žargonu se podíváme na jeden ze základních kamenů, na nichž stojí fungování Evropské unie, takzvané smlouvy o EU. Možná už je znáte, ale pojďme si říct trochu víc o tom, o čem vlastně jsou a proč jsou tak důležité.
1: Smlouvy o EU jsou právně závazné dohody uzavřené mezi všemi členskými státy EU. Stanoví základní pravidla, jak EU funguje, co může a co ne, a kdo o čem a jak rozhoduje. Země, která podepíše smlouvu o EU, se zavazuje, že se bude řídit pravidly v ní obsaženými. Jinými slovy, že se bude řídit právem Unie, spolupracovat s ostatními státy Unie a podílet se na práci společných orgánů, jako je Evropský parlament. Povinnosti uvedené ve smlouvách jsou závazné. Všechny státy je musí dodržovat. Kromě nich ale EU vydává i nezávazné texty, mezi něž patří politická prohlášení a doporučení. Ta udávají směr její činnosti v budoucnu. Nelze je ale vymáhat soudně.
0: Příběh Evropské unie je příběh několika zemí, které se po válce rozhodly spojit a vybudovat mír a prosperitu. Všechno to začalo v 50. letech 20. století, nedlouho po konci druhé světové války. Byla to jednoduchá, za to silná myšlenka. Pokud země ekonomicky spolupracují, je mnohem méně pravděpodobné, že spolu zase začnou bojovat.
1: První přelomovou smlouvou byla v roce 1957 Římská smlouva, nazývaná také Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství. Jejím smyslem bylo navázat pevnější vztahy mezi evropskými ekonomikami a odstranit překážky, které stály v cestě vzájemnému obchodu. Hlavním cílem bylo vytvořit společný trh, v němž by se volně pohybovali lidé, služby a peníze. Nešlo ještě o založení Evropské unie, jak ji známe dnes, ale byl to důležitý základ.
0: O několik desetiletí později, v roce 1992, přišla zásadní změna – Maastrichtská smlouva. Známá také jako smlouva o Evropské unii. To byl okamžik, kdy se Evropská unie oficiálně zrodila. Už nešlo jen o ekonomickou spolupráci. K ní přibyla unie politická. Připravila také půdu pro zavedení jednotné měny eura a přišla s konceptem unijního občanství. To znamená, že lidé už nejsou jen občany svého státu, ale i občany Evropské unie jako takové a mají tak právo žít, pracovat a chodit k volbám kdekoliv na jejím území.
1: V následujících letech pak EU dál rostla a vyvíjela se. V roce 1997 byla podepsána Amsterdamská smlouva. Přinesla jednak změny, jež Unii pomohly lépe fungovat a jednak ji připravila na vstup nových členů. Také svěřila více pravomocí Evropskému parlamentu, čímž se Unie stala demokratičtější a odpovědnější vůči svým občanům.
0: A v roce 2007 přišla Lisabonská smlouva. Lze ji považovat za zatím poslední aktualizaci pravidel fungování EU. Zjednodušila rozhodování, posílila roli Evropského parlamentu i národních parlamentů, dodala Unii větší transparentnost a dala jí stálého předsedu Evropské rady a vysokého představitele pro zahraniční věci. Jinými slovy, silnější vedení na mezinárodní scéně.
1: Evropský parlament mezinárodní smlouvy nesepisuje, ale v jejich vzniku hraje důležitou úlohu. Je hlasem občanů Evropské unie a řadu změn, jež smlouvy přinášejí, musí právě on nejdříve schválit. Postupem času dali smlouvy parlamentu větší moc při tvorbě právních předpisů, v rozhodování o rozpočtu EU nebo volbě vedení Evropské komise. Parlament se podílí i na změnách smluv. Ty vyjednávají vlády členských států, ovšem parlament má poradní hlas a musí k ním zaujmout vlastní stanovisko.
0: Podtrženo sečteno. Smlouvy o EU stojí za vším, co Evropská unie dělá. Jsou to závazné dohody, které určují, jak unie funguje. Od obchodu a peněz, přes klimatickou politiku, až po demokratické principy, a mění se spolu s tím, jak se mění sama Evropská unie.
1: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Světový oceán je od pobřeží až do těch největších hloubek plný života. Je domovem tisíců druhů živočichů. Od mikroskopického planktonu po plejtváka obrovského, největšího tvora na planetě. Na oceánech a mořích závisí život nás všech. Většina z nás je ale bere jako samozřejmost a zapomíná, že z moře pochází jídlo, které jíme, i kyslík, který dýcháme. Jsou hlavními regulátory klimatu. A nejen to. Moře a oceány nabízejí jedinečné podmínky pro celou škálu ekonomických a rekreačních aktivit, jež obohacují naše životy, rybaření, potápění a mnoho dalších. Ačkoliv se oceány zdají být nekonečné a nezdolné, jejich zdraví, a tudíž i to naše, je otázkou velmi křehké ekologické rovnováhy. A ta je nyní v ohrožení. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Tentokrát se podíváme na to, jakým způsobem bude Unie chránit světový oceán.
2: Komu patří oceány? Odpověď zní nikomu a přitom všem. Uznali jsme je jako společné dědictví lidstva, což znamená, že žádný stát si je nemůže nárokovat ani nad nimi mít svrchovanou moc. Pobřežní státy však mají právo využívat mořské zdroje ve své výlučné ekonomické zóně, tedy v pásu sahajícím až 200 námořních mil od jejich pobřeží. Ve své zóně může stát provádět geologický průzkum, těžit mimo jiné ropu a zemní plyn a vůbec využívat přírodní zdroje, tedy například lovit ryby. Za pásem výlučné ekonomické zóny se nachází volné moře. To tvoří přibližně 2/3 celkové plochy světového oceánu a 95% celkového objemu přírodních stanovišť na planetě. Právě v nich lze nalézt odpovědi na otázku, proč musíme oceány začít chránit. Převážná část volného moře je studená a temná. Největší problém nicméně představuje extrémně vysoký tlak ve velkých hloubkách. Proto zůstávají jeho vody povětšinou neprobádané. Podle současného mezinárodního práva má každý stát právo se těmito vodami plavit, věnovat se v nich rybolovu a provádět podmořský výzkum. To však také znamená, že rozsáhlé oblasti volného moře nejsou oficiálně nijak chráněné. V důsledku toho čelí nadměrnému rybolovu, který způsobuje vymírání mnoha živočišných druhů a narušování ekosystému. Na nápravě této situace už se však naštěstí pracuje.
1: Na otázku, komu patří oceán, neexistuje přímá odpověď. Organizace Spojených národů však v roce 2023 schválila vůbec první mezinárodní právně závaznou úmluvu o ochraně moří mimo jurisdikci národních států. Takzvaná dohoda o volném moři je de facto závazkem zřídit na 30% plochy světového volného moře do roku 2030 přírodní rezervace. Smlouva byla přijata konsenzem po dlouhých takřka 20 letech vyjednávání. Oznámení dosažené shody se tak v jednacím sále OSN v New Yorku setkalo s potleskem ve stoje. Předsedkyně mezivládní konference Rena Leeová ohlásila uzavření dohody po dlouhém jednání těmito slovy.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Loď dosáhla břehu.
1: Evropská unie a její členské státy dohodu od začátku silně podporovaly. Zařazení Unie mezi rozhodné zastánce kolektivní snahy OSN o hlubší mezinárodní spolupráci a ochranu oceánů bylo přirozeným vyústěním jejího přesvědčení, že žádný stát nedokáže oceán chránit sám.
2: V Nové mořské rezervace začnou díky dohodě o volném moři vznikat v nadcházejících letech. Konkrétní místo, které by se mělo stát chráněnou zónou, může navrhnout kterýkoliv stát. Hlavním kritériem zůstává snaha ochránit ty biologicky nejrozmanitější oblasti, jež se na volném moři nacházejí. Bohatým podmořským životem jsou známé například Azorské a Kanárské ostrovy. V jejich vodách se vyskytují velryby a delfíni, žije zde množství mořských ptáků a nacházejí se zde hlubinné mořské ekosystémy. Mořské rezervace sice nejsou v této oblasti žádnou novinkou, ale jejich skutečná ochrana a vymáhání nejrůznějších zákazů v praxi často zaostává. Dohoda také zavádí sdílení mořských genetických zdrojů. Veškeré přínosy, včetně těch ekonomických, které poplynou ze sběru a výzkumu genetických informací, spolu budou všechny státy světa spravedlivě a rovnocenně sdílet. Dohodu podepsalo přes 90 členských států Organizace spojených národů. Proto, aby začala platit, ji musí ratifikovat nejméně 60 zemí.
1: Tím, že chráníme moře a oceány, chráníme i sebe. Schválení dohody o volném moři je ze strany Evropské unie důležitý krok. Díky němu se může lépe zasazovat o to, aby byly mořské zdroje chráněny a využívány udržitelným způsobem. V únoru 2022 se konal summit Jeden oceán, kterého se zúčastnila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta svůj tehdejší projev uzavřela následující výzvou.
3: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
2: Dámy a pánové, oceán je obrovský, neklidný a divoký a ze břehu si při pohledu na něj připadáme maličcí, budí v nás úctu a pokoru. Zde v Brestu, na tomto společném setkání, bychom si však měli uvědomit, jak obrovskou moc a odpovědnost, co by lidstvo máme vůči příští generaci. Nedržte se proto při zemi. Dejte si velké cíle, protože náš úkol je stejně velký jako oceán sám. Many thanks.
1: Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Maria Corina Machado und Edmundo González Urrutia erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2024. Maria Corina Machado, die Anführerin der demokratischen Kräfte in Venezuela, und der gewählte Präsident Edmundo González Urrutia vertreten innerhalb und außerhalb Venezuelas alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, die für die Wiederherstellung von Freiheit und Demokratie kämpfen. Maria Corina Machado hat die Vorwahlen im letzten Jahr gewonnen und hätte deshalb bei der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr als Kandidatin der demokratischen Opposition antreten können. Das venezolanische Regime schloss sie jedoch willkürlich von allen öffentlichen Ämtern aus, weshalb Edmundo González Urrutia Präsidentschaftskandidat wurde. Vor der Wahl, die im Juli 2024 stattfand, gab es zahlreiche Repressalien, etwa politische Ausschlüsse, Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen. Der amtierende Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, erklärte sich zum Wahlsieger. Doch das Wahlergebnis wurde von unabhängigen Beobachtern einschließlich der Vereinten Nationen angefochten. In einer Entschließung vom September 2024 erkannte das Europäische Parlament Edmundo González Urrutia als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. In dem Klima von Protesten und politischen Repressalien fürchtete Maria Corina Machado um ihr Leben. Sie hält sich seitdem versteckt. Am 2. September 2024 erließ ein venezolanisches Gericht Haftbefehl gegen Edmundo González Urrutia. Dies wurde weltweit verurteilt. Edmundo González Urrutia ging nach Spanien, wo ihm Asyl gewährt wurde. Die anderen beiden Finalisten waren die israelische Vereinigung Women Wage Peace, Frauen führen Frieden, und die palästinensische Vereinigung Women of the Sun, Frauen der Sonne, und ihre Gründerinnen, die für Frieden im Nahen Osten eintreten, und der aserbaidschanische Wissenschaftler und Korruptionsbekämpfer Dr. Gubat Ibadolu, der 2023 verhaftet wurde, nachdem er die aserbaidschanische Öl- und Gasindustrie kritisiert und eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel gegründet hatte, gestohlene öffentliche Ressourcen zurückzugeben. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow. Diesen Podcast können Sie in allen 24 EU-Amtssprachen hören. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.